0: Jsou 3 hodiny na rádiu B.
1: Rádio B.

Radio B.

I'm used to it by now. Just breathe.

Letting go.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš mají v plánu společně oznámit, že se červencového summitu NATO v Turecku zúčastní oba. Pokud se nedohodnou, Pavel zvažuje podání kompetenční žaloby. Pavel však zdůraznil, že na summit pojede, a to i samostatně, pokud nebude možné se dohodnout. Policisté ve Zlíně řešili kuriózní případ, kdy 39-letý cizinec tvrdil, že vypil pouze 3 piva, přesto mu přístroj ukázal téměř 3 promile. Ukázalo se, že alkohol byl zakoupen v lahvi, která obsahovala více alkoholu, než se zdálo. Příčina vysoké hladiny alkoholu tak byla ujasněna a cizinci hrozí právní důsledky za řízení pod vlivem alkoholu. Ministerstvo školství rozhodlo o přesunu části dotace z Národního plánu obnovy na výstavbu univerzitních kampusů. Univerzita Karlova a Masarykova univerzita v Brně se dohodly na využití prostředků, přičemž část peněz původně určených pro biocentrum Albertov se nyní přesune na projekt MEFARET 2 v Hradci Králové a MUNI Biopharma Hub. Tento strategický krok byl umožněn díky zpoždění ve výstavbě biocentra, čímž se podpoří další rozvojové projekty českých univerzit. Cílené kontroly ubytoven v Liberci, konkrétně Midlák a Rosa, odhalily špatnou hygienu, podezření na výskyt švábů a štěnic a nedostatečný přístup k nezávadné pitné vodě. Mnoho lidí žije v těchto zařízeních v nevyhovujících podmínkách, často přesahujících kapacitu budov. Situace ukazuje na potřebu rychlých zásahů zodpovědných orgánů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na...
2: Pomal s náma. Na Bčku.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Na svém poutavém pátém albu Train on the Island přináší Aldous Harding prohloubený pohled na vlastní postavu, aniž by se zcela odhalila. Tento mistrovský kousek vychází pod hlavičkou studiového labelu 4AD a nabízí posluchačům unikátní vhled do Hardingovy umělecké duše. Okouzlující směsice melancholie a introspekce činí z tohoto alba vrchol její dosavadní kariéry. A nyní si pustme vaší oblíbenou hudbu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Once you create a little space between you and your mind, between you and your body, this is the end of suffering.
1: Jsme blázni do muziky.
2: I do sportu. I do sportu.
3: Na rádiu B.
4: Michal Kovaščík byl klíčem k vítězství českého týmu 3-2-1 nad Švédskem během švédských her, navzdory tomu, že se necítil dobře na ledě. Jeho první branka byla tak blesková, že ji rozhodčí zprvu ani nezaregistrovali a posledním gólem do prázdné branky potvrdil svůj talent. 29letý hráč Třince má oči upřené na další starty v českém dresu, možná i na velké akci v budoucnu. Světový pohár ve rychlostní kanoistice v maďarském Segedu se stal dějištěm, kde čeští závodníci Martin Fuchsa a Josef Dostál budou usilovat o body do olympijského žebříčku pro 2024. Na tento klíčový závod dorazilo více než 30 českých reprezentantů, připraveni ukázat do paměti, kdo bude pádlem vládnout. Nezapomeňte si o víkendu naladit ČT Sport Plus, která vše odvysílá živě. Bitva není jen na hřišti, ale i v srdcích fanoušků. Slávie se s třemi výhrami snaží o titul, zatímco Sparta doufá ve zázračné obrácení po 8 bodech ztráty. Derby na Edenu je konfrontace, která nezná favorita a legendy Kuka, Suchopárek, Chovanec a Frýdek to jen potvrzují. Osudové utkání s pořadovým číslem 317 patří mezi ty, které utváří historii českého fotbalu. Fotbalisté Bragy v odvetném semifinále Evropské ligy nedokázali udržet jednogólový náskok a podlehli Freiburgu 1-3. Díky tomu bude ve finále bundesligový tým čelit Aston Ville, která rozdrtila Nottingham 4-0. Český gólman Lukáš Horníček tak zůstane bez účasti ve velkém evropském finále. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
5: Rádio Béčko. Beaty tvého srdce. Radio B.cz

Takhle zní výběr našich moderátorů na Bčku. Sebestřed.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V pražském Krosu se večer rozjede Double Trouble. Těšte se na drum and bassovou dvoustage s britskými DC Breaks po pětileté pauze a slovenským Zondem na hlavní scéně. Paralelně Liquid Stage s americkým Alpha Rhythmem. Vstup na místě. Pražský klub 007 Strahov hostí od 6 večer Benefit pro SOS Ukrajina. Hraje tam brněnská punk hardcore stálice Země žluč spolu s Power Violence Wounded Knee, punk dergroundovými Prasklep a Lokura. Vstup je 300 bde. V pražském Jazz Doku zahájí v 7 hodin koncertní večer Krajina Raw. Kapela Michala Němce z Jablkoně, obklopeného mladými muzikanty. Lístek koupíte za 200 pade.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš mají v plánu společně oznámit, že se červencového summitu NATO v Turecku zúčastní oba. Pokud se nedohodnou, Pavel zvažuje podání kompetenční žaloby. Pavel však zdůraznil, že na summit pojede, a to i samostatně, pokud nebude možné se dohodnout. Policisté ve Zlíně řešili kuriózní případ, kdy 39-letý cizinec tvrdil, že vypil pouze 3 piva, přesto mu přístroj ukázal téměř 3 promile. Ukázalo se, že alkohol byl zakoupen v lahvi, která obsahovala více alkoholu, než se zdálo. Příčina vysoké hladiny alkoholu tak byla ujasněna a cizinci hrozí právní důsledky za řízení pod vlivem alkoholu. Ministerstvo školství rozhodlo o přesunu části dotace z Národního plánu obnovy na výstavbu univerzitních kampusů. Univerzita Karlova a Masarykova univerzita v Brně se dohodly na využití prostředků, přičemž část peněz původně určených pro Biocentrum Albertov se nyní přesune na projekt MEFARET 2 v Hradci Králové a MUNI Biopharma Hub. Tento strategický krok byl umožněn díky zpoždění ve výstavbě biocentra, čímž se podpoří další rozvojové projekty českých univerzit. Cílené kontroly ubytoven v Liberci, konkrétně Midlák a Rosa, odhalily špatnou hygienu, podezření na výskyt švábů a štěnic a nedostatečný přístup k nezávadné pitné vodě. Mnoho lidí žije v těchto zařízeních v nevyhovujících podmínkách, často přesahujících kapacitu budov. Situace ukazuje na potřebu rychlých zásahů zodpovědných orgánů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Herečka Mark Ruffalo varuje, že hollywoodští umělci se obávají, že budou na černé listině, pokud se postaví proti fúzi Paramount a Warner Bros. Discovery. Umělci se údajně bojí, že by je to mohlo stát kariéru, a proto se veřejně nevyjadřují. Ruffalo tento problém zdůrazňuje v článku v New York Times, který napsal s Mattem Stollerem. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené.
3: Zarepuj si s námi na Béčku.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Michal Kovaščík byl klíčem k vítězství českého týmu 3-2-1 nad Švédskem během švédských her, navzdory tomu, že se necítil dobře na ledě. Jeho první branka byla tak blesková, že ji rozhodčí zprvu ani nezaregistrovali a posledním gólem do prázdné branky potvrdil svůj talent. 29letý hráč Třince má oči upřené na další starty v českém dresu, možná i na velké akci v budoucnu. Světový pohár ve rychlostní kanoistice v maďarském Segedu se stal dějištěm, kde čeští závodníci Martin Fuchsa a Josef Dostál budou usilovat o body do olympijského žebříčku pro 2024. Na tento klíčový závod dorazilo více než 30 českých reprezentantů, připraveni ukázat do paměti, kdo bude pádlem vládnout. Nezapomeňte si o víkendu naladit ČT Sport Plus, která vše odvysílá živě. Bitva není jen na hřišti, ale i v srdcích fanoušků. Slávie se s třemi výhrami snaží o titul, zatímco Sparta doufá ve zázračné obrácení po 8 bodech ztráty. Derby na Edenu je konfrontace, která nezná favorita, a legendy Kuka, Suchopárek, Chovanec a Frýdek to jen potvrzují. Osudové utkání s pořadovým číslem 317 patří mezi ty, které utváří historii českého fotbalu. Fotbalisté Bragy v odvetném semifinále Evropské ligy nedokázali udržet jednogólový náskok a podlehli Freiburgu 1-3. Díky tomu bude ve finále bundesligový tým čelit Aston Ville, která rozdrtila Nottingham 4-0. Český gólman Lukáš Horníček tak zůstane bez účasti ve velkém evropském finále. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Talkshow, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi. Poslouchá.

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V pražském Krosu se večer rozjede Double Trouble. Těšte se na drum and bassovou dvoustage s britskými DC Breaks po pětileté pauze a slovenským Zondem na hlavní scéně. Paralelně Liquid Stage s americkým Alpha Rhythmem. Vstup na místě. Pražský klub 007 Strahov hostí od 6 večer Benefit pro SOS Ukrajina. Hraje tam brněnská punk hardcore stálice Země žluč spolu s Power Violence Wounded Knee, punk dergroundovými Prasklep a Lokura. Vstup je 300 bde. V pražském jazz doku zahájí v 7 hodin koncertní večer Krajina Raw. Kapela Michala Němce z Jablkoně, obklopeného mladými muzikanty. Lístek koupíte za 200 pade.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
5: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš mají v plánu společně oznámit, že se červencového summitu NATO v Turecku zúčastní oba. Pokud se nedohodnou, Pavel zvažuje podání kompetenční žaloby. Pavel však zdůraznil, že na summit pojede, a to i samostatně, pokud nebude možné se dohodnout. Policisté ve Zlíně řešili kuriózní případ, kdy 39-letý cizinec tvrdil, že vypil pouze 3 piva. Přesto mu přístroj ukázal téměř 3 promile. Ukázalo se, že alkohol byl zakoupen v lahvi, která obsahovala více alkoholu, než se zdálo. Příčina vysoké hladiny alkoholu tak byla ujasněna a cizinci hrozí právní důsledky za řízení pod vlivem alkoholu. Ministerstvo školství rozhodlo o přesunu části dotace z Národního plánu obnovy na výstavbu univerzitních kampusů. Univerzita Karlova a Masarykova univerzita v Brně se dohodly na využití prostředků, přičemž část peněz původně určených pro Biocentrum Albertov se nyní přesune na projekt MEFARET 2 v Hradci Králové a MUNI Biopharma Hub. Tento strategický krok byl umožněn díky zpoždění ve výstavbě biocentra, čímž se podpoří další rozvojové projekty českých univerzit. Cílené kontroly ubytoven v Liberci, konkrétně Midlák a Rosa, odhalily špatnou hygienu, podezření na výskyt švábů a štěnic a nedostatečný přístup k nezávadné pitné vodě. Mnoho lidí žije v těchto zařízeních v nevyhovujících podmínkách, často přesahujících kapacitu budov. Situace ukazuje na potřebu rychlých zásahů zodpovědných orgánů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě. Up.
1: Tak krásný večer nebo příjemný dopoledne vám přeje DJ Raskal z Rádia B. Máme tady pořad Bass Up a dneska to otevřeme takovou skočnou věcí. Je to remixová záležitost od Jimmyho Needlesse. Track se jmenuje Everybody's Free. Vyšlo to na Bomb Strikes v březnu. Příjemný poslech na Bčku.

ta krásná pohodička v pořadu Bass Up a navážeme takovým klidným breakbeatem. Dělal ho Guau, jmenuje se to Keep It Rough a vyšlo to teďko na ENB Free, takže čerstvá záležitost z dubnu. Guau mě podstatně baví, je to šikovný týpek na breakbeat a na bass scénu, takže pojďme si ho užít.

No a tohle už je track z 3-trackovýho EPčka, který vydal Drumfill ve spolupráci s Bad Tips. Udělali track Don't Stop a vešlo to teďko na Bad Tips Records, taky dubnová novinka.

No a další věc dělal Mickey Dubs a track se jmenuje Bulletproof a je to z jeho dvoutrackovýho EPčka, který se jmenuje ACAB a vyšlo to na Low End Theory taky teďko v dubnu.

Tak parádní věcička, co říkáte, mě tohle z toho hodně baví a teď si dáme trech, který dělal DJ Rasko a Peaky Beats a tohle to je trech, který se jmenuje El Gato, vyšlo to v roce 24 na ENB Free a je to v remixu od Factore a Schraders.

Tak to byla taky pohodička. Posloucháte pořád Bass Up na rádiu Bčko. Zdraví vás DJ Rascal. A teď se dáme track, který dělali Jiro, Evil Crew, Fortuny a Jordes. A jmenuje se to Green Lion. A je to taková fajnová věc. A vyšlo to na Breaking Records. Teďko dubnová záležitost.

Tak a pokračujeme dál v bassupu. Mám tady track, který se jmenuje Výdech a dělal ho MC Fizzy a Killa P a vyšlo to na Biosonic, teďko dubnová věc. Posloucháte Radio B.

0: and shut up.
1: No, mám tady jednu starší věcičku, je to z roku 22, vyšlo to na Westat Records a dělali to Absent Frequency a jmenuje se to You Know. A je to super pecka, pojďme dál na Bčku, zdraví vás DJ Raskal.

Tak teď si dáme track, který dělal Polyman, jmenuje se to Watch the Style a vyšlo to na Warehouse Project Records v březnu, takže

bass up. No a v pořadu Bass Up máme Broken Beat taky rádi, takže teď si dáme takovou na jazzlou věc a dělal to Lockers a track se jmenuje Pulse a vyšlo to na Garage Red, teďko dubnová věc. Přeju příjemný poslech na rádiu B, zdraví vás DJ Raskal.

Tak pro mě je to dost hrozně příjemná záležitost. Doufám, že se vám taky líbila. A budeme pokračovat dál. Taky takovou super, super věcí. Dělal to John Guard. A Reset Rebot, jmenuje se to Bridge a vyšlo to teďko v dubnu na značce Echo Forms.

A pokračujeme breakbeatem. V pořadu Bass Up si dáme věc od producenta, který se říká CGP a vydal teďko v dubnu 3-trackový EPčko na Primitive UK. Jmenuje se Break It. Tenhle ten track, co si pouštíme, se jmenuje Ping Pong. Takže přeju příjemný poslech, je to takový temnější breakbeat. Myslím si, že se hodí i na Mejdanu zahrát tenhle ten track. Má takovou příjemnou atmosféru. Bass Up.

No a pokračovat budeme teďko takovou dubstepovou věcí. Je to track od mýho oblíbence, který se říká N-Type, a s MC Shanty jim dělali tenhle ten track Done Up a vyšlo to na jeho 19-trackovým LPčku loni v listopadu na Wheel D.

Tak tohle to vždycky rád slyším, je to celý album 19-trackový, je super, takže určitě vyhledejte a poslechněte. Nicméně pokračujeme teď takovým klidnějším breakbeatem, tohle je Lacone a track se jmenuje Gotas, je to z roku 24, vešlo to na Elektrošoku, takže příjemný poslech.

Tak, taková pohodička o acidech a teď si dáme předposlední track, dělal to Fucí a Adam Prescott a remixoval to Jay Kenzo, jmenuje se to The Dawn, vyšly celkem 3 remixy tady toho tracku, je to teďko vydaný v únoru 26 na Nice Up Records a hodně mě to baví, je to opravdu poslechovka, takže pojďme do toho, Radio Bečko.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš mají v plánu společně oznámit, že se červencového summitu NATO v Turecku zúčastní oba. Pokud se nedohodnou, Pavel zvažuje podání kompetenční žaloby. Pavel však zdůraznil, že na summit pojede, a to i samostatně, pokud nebude možné se dohodnout. Policisté ve Zlíně řešili kuriózní případ, kdy 39-letý cizinec tvrdil, že vypil pouze 3 piva, přesto mu přístroj ukázal téměř 3 promile. Ukázalo se, že alkohol byl zakoupen v lahvi, která obsahovala více alkoholu, než se zdálo. Příčina vysoké hladiny alkoholu tak byla ujasněna a cizinci hrozí právní důsledky za řízení pod vlivem alkoholu. Ministerstvo školství rozhodlo o přesunu části dotace z Národního plánu obnovy na výstavbu univerzitních kampusů. Univerzita Karlova a Masarykova univerzita v Brně se dohodly na využití prostředků, přičemž část peněz původně určených pro biocentrum Albertov se nyní přesune na projekt MEFARET 2 v Hradci Králové a MUNI Biopharma Hub. Tento strategický krok byl umožněn díky zpoždění ve výstavbě biocentra, čímž se podpoří další rozvojové projekty českých univerzit. Cílené kontroly ubytoven v Liberci, konkrétně Midlák a Rosa, odhalily špatnou hygienu, podezření na výskyt švábů a štěnic a nedostatečný přístup k nezávadné pitné vodě. Mnoho lidí žije v těchto zařízeních v nevyhovujících podmínkách, často přesahujících kapacitu budov. Situace ukazuje na potřebu rychlých zásahů zodpovědných orgánů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Hoď se do klidu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Na svém poutavém pátém albu Train on the Island přináší Aldous Harding prohloubený pohled na vlastní postavu, aniž by se zcela odhalila. Tento mistrovský kousek vychází pod hlavičkou studiového labelu 4AD a nabízí posluchačům unikátní vhled do Hardingovy umělecké duše. Okouzlující směsice melancholie a introspekce činí z tohoto alba vrchol její dosavadní kariéry. A nyní si pustme vaší oblíbenou

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Michal Kovaščík byl klíčem k vítězství českého týmu 3-2-1 nad Švédskem během švédských her, navzdory tomu, že se necítil dobře na ledě. Jeho první branka byla tak blesková, že ji rozhodčí zprvu ani nezaregistrovali a posledním gólem do prázdné branky potvrdil svůj talent. 29letý hráč Třince má oči upřené na další starty v českém dresu, možná i na velké akci v budoucnu. Světový pohár ve rychlostní kanoistice v maďarském Segedu se stal dějištěm, kde čeští závodníci Martin Fuchsa a Josef Dostál budou usilovat o body do olympijského žebříčku pro 2024. Na tento klíčový závod dorazilo více než 30 českých reprezentantů, připraveni ukázat do paměti, kdo bude pádlem vládnout. Nezapomeňte si o víkendu naladit ČT Sport Plus, která vše odvysílá živě. Bitva není jen na hřišti, ale i v srdcích fanoušků. Slávie se s třemi výhrami snaží o titul, zatímco Sparta doufá ve zázračné obrácení po 8 bodech ztráty. Derby na Edenu je konfrontace, která nezná favorita a legendy Kuka, Suchopárek, Chovanec a Frýdek to jen potvrzují. Osudové utkání s pořadovým číslem 317 patří mezi ty, které utváří historii českého fotbalu. Fotbalisté Bragy v odvetném semifinále Evropské ligy nedokázali udržet jednogólový náskok a podlehli Freiburgu 1-3. Díky tomu bude ve finále bundesligový tým čelit Aston Ville, která rozdrtila Nottingham 4-0. Český gólman Lukáš Horníček tak zůstane bez účasti ve velkém evropském finále. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
5: Whose world is this? Yeah. Listen. Hostility right here. That's what you've been waiting for. You ain't been waiting for this. Something wrong with you, dude. Real. Configure that, yo.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V pražském Krosu se večer rozjede Double Trouble. Těšte se na drum and bassovou dvoustage s britskými DC Breaks po pětileté pauze a slovenským Zondem na hlavní scéně. Paralelně Liquid Stage s americkým Alpha Rhythmem. Vstup na místě. Pražský klub 007 Strahov hostí od 6 večer Benefit pro SOS Ukrajina. Hraje tam brněnská punk hardcore Stálice země žluč spolu s Power Violence Wounded Knee, punk undergroundovými Prasklep a Lokura. Vstup je 300 bde. V pražském Jazz Doku zahájí v 7 hodin koncertní večer Krajina Raw. Kapela Michala Němce z Jablkoně, obklopeného mladými muzikanty. Lístek koupíte za 200 pade.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Radio B.
1: Neskutečná hitovka od portugalského houseového producenta Rui da Silvy a jeho Touch Me in the Morning.

exkluzy. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluziv.

Je pravé poledne na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Prezident Petr Pavel zvažuje podání kompetenční žaloby, pokud nebude zařazen do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Tento krok zvažuje po neúspěšném jednání s premiérem, kde se nedohodli na složení delegace. O jejím složení rozhodne kabinet v červnu 2024. Na Moravě hrozí požáry, výstraha platí až do půlnoci na pondělí. Nebe nad celou Českou republikou se během pátku vyjasní a o víkendu se vrátí vysoké teploty. Meteorologové varují před nebezpečím a zároveň předpovídají téměř žádné srážky na všechny tři dny. V pátek si armáda na pražském Vítkově slavnostně připomněla konec druhé světové války v Evropě. Pietní akt u hrobu neznámého vojina navštívili i nejvyšší ústavní činitelé. Letos si připomínáme 81. výročí této historické události. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přišel na Pražský hrad ke schůzce s prezidentem Petrem Pavlem o čtvrt hodiny později, což prezident nenechal bez povšimnutí. Oba politici poté diskutovali o tom, kdo bude Českou republiku zastupovat na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Schůzka přinesla důležitá rozhodnutí pro mezinárodní zastoupení na přelomu léta 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Prezident Petr Pavel zvažuje podání kompetenční žaloby, pokud nebude zařazen do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Tento krok zvažuje po neúspěšném jednání s premiérem, kde se nedohodli na složení delegace. O jejím složení rozhodne kabinet v červnu 2024. Na Moravě hrozí požáry, výstraha platí až do půlnoci na pondělí. Nebe nad celou Českou republikou se během pátku vyjasní a o víkendu se vrátí vysoké teploty. Meteorologové varují před nebezpečím a zároveň předpovídají téměř žádné srážky na všechny tři dny. V pátek si armáda na pražském Vítkově slavnostně připomněla konec druhé světové války v Evropě. Pietní akt u hrobu neznámého vojina navštívili i nejvyšší ústavní činitelé. Letos si připomínáme 81. výročí této historické události. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přišel na Pražský hrad ke schůzce s prezidentem Petrem Pavlem o čtvrt hodiny později, což prezident nenechal bez povšimnutí. Oba politici poté diskutovali o tom, kdo bude Českou republiku zastupovat na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Schůzka přinesla důležitá rozhodnutí pro mezinárodní zastoupení na přelomu léta 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu. One for the trouble, two for the time. One for the trouble, two for the time.

Pečko od mikrofonu z Rovnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn. Dnes se můžete těšit na speciální díl, který je věnovaný třetímu ročníku festivalu Springfest, který proběhne už 9. května v areálu Zahradiček v Litoměřicích. Mám tady dneska hosta, kterým je Pepin, a ten nám povypráví o tom, co vlastně potřebujete vědět, všechno důležitý o téhle skvělý akci, takže se máte na co těšit. No a já myslím, že není čas ztrácet čas, pojďme si dát první skladbu a za chvilku si dáme rozhovor s Pepinem. Tohle je Boom Bap na Bčku.

0: Ladíš Bumbeb na Rádiu Béčko a dnešní díl budeme probírat třetí ročník festivalu Springfest, který proběhne už 9.5. v areálu Zahradiček v Litoměřicích. Já tady mám dneska hosta, jak už jsem avizoval v úvodním vstupu, a tím je Pepin. Pepine, vítej zpátky na Béčku v Bumbebu. Jak já se máš?
1: Já vás všechny zdravím, tebe taky, díky za pozvání a mám se dobře. Přípravy vrcholí, za chvilku to tady máme.
0: Je to tak, my jsme zase o rok starší a stejně tak i váš festival Springfest, který už po třetí rozezní a roztančí Litoměřice. To za mě znamená, že festival má krásně ušlapanou tu úvodní cestu a pomalu se začíná stávat jasnou zastávkou pro start festivalové sezóny. Vnímáš to stejně, že Springfest je jedna z těch akcí, která vlastně startuje tu festivalovou sezónu?
1: Jo, na tom Litoměřicku nebo na severu Čech, tak jsme jedni z největších, takže určitě to tak vnímám. No, byl ten otvírák velký, ten už prostě není, takže doufám, že to byl mimochodem jeden z důvodů, proč jsme to zařadili na tenhle termín, jo, jarní. Jednak nás napadl ten výborný název Springfest a jednak děláme to v tom, na tom výstavišti Zahrada Čech, kde není jednoduchý si zabukovat ten termín. A prostě na rovinu, ten jarní byl pro nás ekonomicky nejvýhodnější, takže proto to tak je.
0: Jo, a nebáli jste si trošku jako toho počasí, že to většinou na jaře nebývá úplně vždycky teplo, může to být zrádný.
1: A tady jsme v Polabí, takže zatím se vždycky povedlo počasí, takže doufám, že letos to nebude jinak. A hlavně, jak všude říkám, máme připravenou tu mokrou variantu, jo, takže kdyby nedej bože bylo špatný počasí, tak máme na tom výstavišti ohromný pavilony, jo, kam prostě to dáme, ty lidi, bez problémů, jo, zvuk, všechno bude tak, jak by mělo být, i kdyby to bylo jako venku.
0: Jasný, tak budem doufat, že tady ta varianta se nebude muset řešit a my budeme moc zase pařit pod širým nebem, jako už dvakrát tak bylo a bylo to super, počasí jste objednali vždycky skvěle, tak já věřím tomu, že to bude stejně tak i letos. No, teďko si pustíme asi nějakou hudbu, pustíme si rozhodně něco, co uslyšíme na Springfestu a za chvilku se vrátíme a probereme minulý ročník a trošku ho zhodnotíme. Takže posloucháte Bumbeb na Béčku a za chvilku jsme zpět.

0: Pep na Bčku, který je dnes u festivalu Springfest. Mým hostem je Pepin z Pepin Production, hlavní organizátor a pořadatel festivalu Springfest. A já bych teď přešel na otázku, jak bys vlastně zhodnotil jako pořadatel minulý ročník Springfestu. Doručili jste návštěvníkům to, co jste chtěli, a bylo to podle vašich představ?
1: Jo, loni se to povedlo super, protože jednak, jak jsme říkali, počasí vyšlo opět na jedničku. Objednali jsme si ještě o maličko lepší zvuk, jak na prvním ročníku, což se mi vyplatilo jako stokrát. A vlastně bych řekl, že se povedlo úplně všechno, kromě jako after party, kterou jsme moc nezvládli organizačně, spíš než jako, že by tam byl nějaký fuck up. Tak se povedlo opravdu všechno úplně na jedničku. Všichni interpreti přijeli, lidi se bavili, nebyl žádný malér, všechno bylo super.
0: Jasný, no já musím říct, že ten zvuk teda byl opravdu jako excelentní a dávám velký palec nahoru, protože bylo to znát, že ten zvuk byl fakt jako na jiném levelu a to se rozhodně vyplácí. No a co byl vlastně pro tebe asi jako největší highlight minulýho ročníku? Vypíhnul by si nějaký takovejhle nějaký bod, který mě potěšil, se týče line-upu třeba, nebo něčeho jiného.
1: Jako mně se líbilo opravdu všechno, všichni mě překvapili, Rest byl vynikající s tou kapelou, všichni, jo opravdu, já tam nemám nic, co bych k tomu vyčet, prostě, hlavně návštěvníci, super nálada, všichni úsměv od ucha k uchu a tak to má být.
0: Jasný, no takže vlastně nedošlo ani na žádný fuck up, něco, co by pokazilo tvoji náladu.
1: Ne, všichni přijeli, všichni odehráli na 100% a lidi byli teda úžasní, to musím teda říct ještě jednou.
0: Jo, lidi si to užívali, co třeba v Writers, obohatili zase prostor výstaviště nějakou malbou, jako to bylo předtím v tom prvním ročníku, kdy si říkal, že vlastně tam někdo něco zprznil, nějakou zeď, nebo co to bylo.
1: Ne, letos to bylo super, letos tam nebylo opravdu nic, žádný bordel, nic, nikde nic.
0: Tak super, to je dobře, že se lidi poučili, možná to bylo i z toho, že jsme jim napověděli, že nemají ničit prostor festivalu. No a co třeba někdo z interpretů v tom loňském ročníku, kdo myslíš, jako, že měl největší úspěch u lidí? Byl to právě Rest, který to tam rozjel?
1: No, byl to asi ten headliner Rest s tou kapelou, to opravdu to šlapalo a pak jako po tom koncertě, když právě byla ta afterparty, tak tam s Michailovem vykli za pár barmanům a rozlívali lidem pití, jako užívali si to úplně maximálně, jo. Ta atmoška tam byla ne ta profi, taková ta jako Maja Lesová nebo nějaká takováhle, že prostě člověk, jo, i ten interpret přijede, odehraje, zbalí peníze, odjíždí. Opravdu to tam bylo friendly.
0: Jo, to bylo super, na to jsem se ti právě chtěl taky zeptat, jak vlastně probíhala ta after, protože si pamatuju, že tam Res pak roztáčel pivka na baru, takže věřím tomu, že to bylo pak pěkně rozjetý, no. My jsme museli bohužel odjet celku brzo, takže nevím, jak to tam vypadalo potom.
1: No, my, jak máme tam ten vlastně tu hlavní stage, tak vedle je pavilon, kde jsme přemýšleli, že bude ta after party, jo, třeba do tří, že tam budou nějaký drum and bassy a tak. Akorát, že my jsme ji otevřeli tu stage vlastně, když dohrával Rest, jo, letos to budeme dělat jinak, ta druhá stage bude otevřená už od 5, aby lidi věděli, že to tam je, to, což si myslím, že se nám jako loni, to bylo jediné, co se nám trochu nepovedlo, že prostě 50% lidí z návštěvníků ani nevěděli, že tam jako něco pak bude probíhat, nepodařilo se nám to tam dostat mezi lidi, ale jako prostě mejdan, neskutečný mejdan.
0: Věřím tomu, no, že to bylo pěkně rozjetý. OK, ale tak my si pojďme dát další skladbu. Samozřejmě zase něco, co uslyšíte na Springfestu a za chvilku jsme zpět.

0: Ladíš Radio B a pořad Boom Bap, kde si dnes povídáme o festivalu Spring Fest, který proběhne už 9. května v areálu Zahrady Čech v Litoměřicích. Zatím jsme probrali minulý ročník téhle skvělý akce, ale my musíme hlavně probrat to, co nás čeká letos. Už za pár dní se na Spring Festu můžeme poprvé těšit hned na dvě zahraniční vystoupení. První z nich, koho si představíme, je Prob Dylan, který do Litoměřic dorazí z mrazivého Švédska, ale nebojte se, jeho flow a energie rozhodně není na bodu mrazu, spíš naopak. Prob Dylan už je nějaký ten pátek, taková stálice evropského undergroundu a svědčí o tom spolupráce s velkými jmény, jako je Elda Sensei, Rex, LZ, Terminology, Apollo Brown a nebo jeho rodáci ze Švédska, kterými jsou Loop Troop Rockers. Tak nám řekni, a vlastně našim posluchačům, jak vás napadlo právě tohle jméno Prob Dylan zařadit do letošního line-upu?
1: Prob Dylan, ten byl jasný od vlastně prvního dne, co jsme začali plánovat ten třetí ročník. Posloucháme ho celá banda, co to jako pořádáme, a chtěli jsme ho na prvním ročníku, tam to nějak nedopadlo, protože tam byl Rugged Man a nevyšlo se to rozpočtově, a tady vlastně hned po prázdninách jsme se s ním domluvili a jemu to strašně se mu to líbilo a prostě okamžitě nám odkyval všechny podmínky, takže jsme si plácli, prostě těším se, jako viděl jsem to naživo párkrát a vždycky to bylo jako strašně dobrý energie. Myslím, že jako ten headliner letos bude, protože vlastně první ročník byl zahraniční headliner, ten hrá Rugged Man. Loni jsme tam taky měli zahraniční hosty, ale headliner byl Rest, tak letos zase jsme zvolili headlinera ze zahraničí a vybrali jsme jeho. Těším se, bude to opravdu silný, bude to silný textově, muzika, no, našláplo.
0: Jo, ale za mě jako skvělá volba. Myslím si, že ne každý jako Prob Dylana zná, ale rozhodně doporučím naposlouchat, protože věřím tomu, že tenhle koncert bude stát rozhodně za to, no. Jako další vlastně zahraniční jméno tady máme borce, který je z Holandska a ten nebude prezentovat tulipány v areálu Zahrady Čech, ale bude prezentovat svoji hudbu a je to Truffled Funky Fakir. A
1: yeah.
0: Řekl jsem to správně, to já jsem,
1: jo,
0: jsem se bál, abych to neskomolil.
1: Strašný Boris Truffle.
0: Jo, ale tyhle, toho já úplně zmáklýho nemám, i když jsem ho vlastně jako párkrát v Boom Bapu už hrál, tak nám řekni ještě něco o Titan Borcovi z Holandska.
1: No, tak toho jsem vůbec neznal, poznal jsem ho loni na Springfestu, dělal DJ Blubbermouthovi a sedli jsme si lidsky, všechno super, zjistil jsem, že to je vlastně z Amsterdamu, je producent, rapper, je to tyjo, fakt jako prostě neznámý jméno a za mě úplně super muzika. Takže když jsem ho poprosil, jestli by přijel, protože vlastně loni už tam byl, tak ten byl prostě nadšený a okamžitě, že bukuje letenky a dorazí.
0: No tak super, takže to nebyl žádný dlouhodobý kalkul, prostě bylo to až po vlastně minulém ročníku Springfestu, když jste si sedli.
1: No, to bylo takový spontánní, že jako dorazí. Neplánoval jsem tam dva zahraniční letos, ale tohle bylo jenom takový čistě jako kamarádství.
0: Jasný, no, tak já myslím, že si hnedka od ní něco můžeme pustit a za chvilku se vrátíme k našemu rozhovoru o Springfestu.

0: Tohle je Springfest Boom Bap v éteru Rádia B a mým hostem je Pepin z Pepin Production a my asi doprobereme line-up vlastně letošního ročníku, protože zatím jsme probrali dva zahraniční interprety, tak bychom měli asi zmínit i zbytek interpretů, který na festivalu vystoupí, tak nám řekni, kdo ještě dorazí a rozezní Litoměřice.
1: OK, hele, vemu to postupně, jak to bude rozdělený, jo. Takže vlastně je to i taková skoro nápověda na line-up, který budeme dávat ven týden předtím. Takže začínáme klasicky nějak ve 2 hodiny, jo. Rozjede to tam nějaký DJ set, prostě DJ Eddie. Bude tam ještě takový překvápko, který nemáme úplně doladěný, ale určitě tam taky bude, pak nastoupí kluci Kolabo Severní, Krušný hory, Kubake a Drogy D. A to bude prostě jenom jako nebude to DJing, ale bude to jako prostě pouštění beatu, jo, ale prostě budou mít konzole a budou to hrát jako živě, jo, takže to nebude prostě pouštění.
0: Jasný, jako live set nějaký.
1: Přesně tak, a pak nastoupí borci z Base Coffee s MC Zachym, jo, to je Pražák. Nastoupí borci z Base Coffee s MC Zachym, jo, to je Pražák, tuším, vydal teďka nový album, ale s nima jede

0: Tigra, celého toho festu. A pak už nastoupí Gambers Rappers. To si nemusím představovat. Maniak, Bůh, teď jede, takže si myslím, že lidi dorazejí na to. Pak bude Truffle, Michailov a na závěr Pecka, Prop Dylan. A pak se vlastně přesune ta hlavní pozornost do té druhé stage, která, jak jsem říkal na začátku, pojede třeba už od 5, kde budou nějaký DJové, bude tam Mateus třeba repovat. Jo, bude to takový vlastně takový uvolnění, jo, aby si lidi třeba oddechli nebo šli se podívat na nějaký DJing. A pak začneme o půlnoci tam, hned potom propovědi Lenovi bude Magenta s Breakusem, což si myslím, že bude strašná jízda, třeba do 1 hodiny, jo, a tak. A pak znova se budou opakovat Base Coffee jako taková tečka toho večera, který budou třeba do 3 tam prostě pařit na gramce a 2 MCci, to bude, si myslím, skvělá tečka jako na tu do kalbu.
1: Ale tak to máte krásně jako vymyšlený. A vzal jsi mi trošku otázku, kterou jsem měl připravenou, a to je otázka, co se týče vlastně moderování celý té akce, protože mi přišlo, že jako ten moderátor tam možná trochu chyběl a byla by to taková perlička, která by to dost obohatila, takže říká, že tam bude vlastně Vojtáno celou akcí provázet, to je za mě jako super, že tam někdo bude takovej, kdo bude vlastně říkat, kdo vlastně bude další interpret. A jak jste došli k tady tomu kroku, že toho moderátora tam pozvete?
0: Tak nejenom ty jsi nám to říkal, že jo, hned po tom prvním ročníku. My jsme to na ten druhej už plánovali, že tuhle funkci obsadíme, ale jako na poslední chvíli nám ten člověk, kterýho jsme měli vymyšlenýho, odpad. A jelikož, říkám, jo, Vojtáno je felák z Liťáku, tak se nabídl, že nám s tím pomůže. Jsme za to fakt vděční, protože není to jako jo, úplně ten hip-hopový festival, máme tam jiný žánry. Já si myslím, že ten Vojtáno se na to úplně hodí, protože takový to hypování na těch festiákách nevidím úplně, mě to jako úplně nebaví, jo. Ale chápu, že to prostě lidi chtějí. A já si myslím, že když tam Vojtáno do toho dá nějaký ty svoje fory a takovýhle věci a dělá nějakou organizaci těch lidí, kde co je, kde co bude, od kdo hraje, tak to bude super.
1: Jo, přesně tak, ten jeho vtip tam určitě dodá jakoby tu poslední kapku, která tomu chyběla. No a myslím, že jsme teď řekli dost a přesuneme se zase k hudbě. Tentokrát si dáme pecku, kterou vybral Pepin, je

0: Bubep na Bčku jede dál, dnes probíráme festival Springfest a teď už necháme line-upem a přesuneme se trochu jinam. Mě zajímá, kde berete inspiraci, jak má vlastně takový festival vypadat, jezdíte už třeba sbírat nápady někam do zahraničí, nebo to furt děláte vlastně jenom podle sebe a neřešíte, jak se to dělá někde jinde?
1: No, tak na rovinu největší inspirací pro mě tak je prostě suverénně hip-hop camp, jo, který ty první ročníky mám odježděný. Já jsem teda byl snad kromě dvou na všech. A ta atmosféra. Já teda používám to slovo atmosféra, jo, což je taková, přiznám se, čorka z proma hip-hop campu, který se mimochodem teďka vrací, takže přeju.
0: Pravda.
1: Držím palce klukům, ať jim to taky jde. A prostě ta atmosféra, aby to byl poklidnej, klidnej, jako večírek, prošťapnej, ale aby tam byla taková ta kultura toho mezilidského chování, jo, to je pro mě strašně důležitý. A jinak to, co se mi nelíbí, jako na ostatních festivalech, nebo prostě když jezdím po těch městských, jo, že chci vidět ty kapely a tak jezdím se koukat, tak mě jako nebaví ten money make úplně, jo. Prostě tam je Turek ve špinavý zástěře s nudlema. Já úplně prostě nechci nic hejtit, jo, nebo tak, jak si každý dělá, co chce, ale já to takhle nechci. Já tam chci mít lokální podnikatele, je to bohužel prostě trošku dražší, není to takovej vejvár, jo, ale nechci tam mít jako pivo za 150 korun a smažený nudle 3 dny od státy. Prostě, takže to je ta hlavní myšlenka, aby jsme to tam měli po téhle stránce pěkný. Čistý, prostě od záchodu až po prostě odpady, všechno prostě udělaný pěkně, aby to ty lidi bavilo. Jako.
0: Jo, to je za mě správná cesta, jako takhle, no. To směřovat, určitě lidi ocenějí a není to tuctovej festival, prostě tím se stává přesně, jak říkáš, jako festivalem s atmosférou. To je takový ten podvětek nebo dovětek toho hip-hop campu, ale myslím, že je to krásně takový jako krásně převzatý.
1: No, mi se to hrozně líbí a skončím s tím, přísahám. Když se kluci vrátili, tak s tím končím.
0: OK. Ale ještě by mě zajímalo, co si myslíte o tom dávat šanci i třeba lokálním interpretům. Je to pro vás tabu? Nebo se zatím třeba nikdo neozval? Nechcete dát třeba do příště někomu prostor? Co mají takový lidi udělat? Mají vůbec třeba šanci se na Springfest dostat?
1: No, já jsem strašně pro to. A kvůli tomu to je jeden z důvodů, proč to děláme. Jo? My jsme vždycky dělali koncerty, než jsme začali s festivalem, tak jsme dělali koncerty třeba v Habanéru a tak. A vždycky jsme si pozvali nějakého headlinera, jo? Jo, nevím, Resta, MCG a takhle, a k tomu jsme vždycky prdli nějaký neznámý jméno, aby prostě jo, přišli lidi na toho hlavního a představil se nějaký lokálka. Ale jako lidi se mi ozývají prostě 3 týdny před festivalem a jelikož já to organizuju jako v létě, tak doporučuji všem, kdo by o to měl zájem, tak mi napsat nejpozději úplně někdy v listopadu, že by si tam chtěli zahrát, jo, a kvůli tomu jsme taky otevřeli tu druhou stage, jo, kterou prostě na příští rok, letos to rozjedeme a na příští rok to plánujeme tak, že trošku zvětšíme, nebo jako nezvětšíme, ale trošku využijeme ty pauzy, které jsou na hlavní stage, líp, aby jsme prostě dali šanci v té druhé stage tady těm mladěsům, ať se ukážou. Já jsem jenom pro.
0: Jasný, hele, tak borci, slyšíte? Jestli chcete, tak nejdýl do listopadu se ozvat Pepinovi a určitě se nebrání tomu, aby jste vystoupili na Springfestu, takže neváhejte a dejte vědět. No a my pojďme zase k hudbě, za chvilku se vrátíme a probereme, kde koupíte vstupenky a takový ty běžný věci, ale důležitý, který potřebujete vědět. Finally, the time.

0: stále ladíš Boombap na Rádiu Bčko, který je dneska věnovaný festivalu Springfest, už třetímu ročníku téhle skvělý akce, a my se teďko s Pepinem přesuneme na otázku, která je spíš organizační, řekneme si, kde koupit lístky. Takže Pepine, kde koupíme vstupenky na tuhle skvělou akci?
1: Lístky na GoOutu, jo, odkazy jsou na našem Facebooku, v bio na Instagramu, jo, Springfest podtržítko LTM, a tam jsme zůstali u GoOutu, máme s tím dobrý zkušenosti, lidi to prostě nějak teďka poslední dobu jenom tak pro zajímavost, tak jsem nějak zaslech, že to nějak hejtě, jo, ten GoOut, že tam jsou nějaký ty jako manipulační poplatky a nějaký takovýhle věci, jo, a prostě si myslím, že tu práci dělají dobře, jo, se, když má někdo problém, vrátí vstupný a tak, takže zůstali jsme u GoOutu, jako mně se ta jejich služba líbí prostě. Vstupenka letos bude o 100 korun levnější, jako loni. Díky za tu otázku, na to bych zapomněl. Chtěl jsem poděkovat městu Litoměřice, který nám teda na tenhle třetí ročník trošku pomohlo, podpořilo nás a my jsme přemýšleli, jak to zužitkujeme. A rozhodli jsme se, že to zužitkujeme tak, že nebudeme dělat dražší tu třetí vlnu vstupenek. Jo, necháme to, stojí to 690 korun, takže o 100 korun levnější jak loni, a necháme tuhle cenu, nebudeme mít žádný ústupu, to zdražovat, něco takového. Jo, lidi, když přijdou, tak samozřejmě na bráně si lístek koupit můžou za prostě tuhle tu cenu. Jo, nebudeme tam dělat nějaký prostě akce, jo, plus 200 korun na poslední lístky, jako.
0: To je za mě super, no, jako to si myslím, že lidi určitě ocenějí. Málo který festival udělá takovouhle věc, že vlastně sleví ještě z předešlýho ročníku na ceně, to je jako dost výjimečný, a to klobouček, no. To
1: hele, myslím, zkusili jsme
0: to udělali jako, no, tak krásný krok pro lidi.
1: To, no, zkusili jsme to samozřejmě, protože jsme přemýšleli, jo, co, jako dostat tam víc lidí. Jo, třeba prostě ta 100 koruna hraje roli, i když tak si myslím, jo, že takovýhle nařechanej line-up za 700, to prostě neseženeš. Takže my se to snažíme dělat jako tak, aby to bylo prostě příznivý pro ty lidi, aby to nebyl žádný blázinec jako moneymakeovej. Ale, no, zkusili jsme prostě tuhle cestu a uvidíme.
0: Ale je hrozně super, že se do toho zapojilo i to město Litoměřice, to je vždycky fajn, když vlastně se spojí takhle to město s tou organizací té akce a dává to smysl, no. A trošku mi to vlastně jako nakopává i k tomu, jak jsi říkal, že jste slevnili teda, jestli vlastně je pro vás důležitý budovat tu komunitu kolem toho festivalu, a jestli si myslíš vlastně, že je to možná i důležitější, než mít ten našlapaný line-up.
1: No takhle mi to jako, takhle já to buduju. Já to nebuduju tak, že tam dám tu nejdražší českou kapelu a budu čekat nejvíc lidí za nejdražší vstupenky. Buduju ten festival, takže já chci, aby, samozřejmě to tam chci mít pěkný. Snažím se tam mít zahraniční lidi a snažím se to mít kvalitní. Ale důležitější pro mě je právě ta komunita, aby, jako moje představa je, aby prostě bandy seděly u piva, u buštů, u ohně, a prostě někdo řekl, jdete na Springfest, jasně, a vůbec nikoho nezajímalo, kdo tam bude hrát, protože bude důvěra v to, že ten line-up bude vždycky dobrý, prostě lidi tam se sejdou vždycky dobrý a bude to super.
0: To je za mě správná cesta, jak to budujete, to je určitě moc fajn a já to cením velice. No, my si dáme další skladbu a za chvilku se pomalu rozloučíme, řekneme si ještě pár detailů o Springfestu a teďko si dáme někoho z line-upu. Myslím si, že bychom si mohli dát třeba Prop Dylana, který je letošní headliner a měl by vás nabudit na to, abyste dorazili na tenhle skvělý festival.

0: Run. Tak jo, milí posluchači, my jsme pomalu na konci dnešního dílu pořadu Boom Bap a dneska tu probírám s Pepinem festival Springfest. Já ještě předtím, než mu dám poslední slovo, tak bych se chtěl zeptat na pár takových otázek, které mě zajímají, a jedna z nich je, že ty si, Pepine, vlastně minule říkal, že si ten festival chceš trošku víc užít, než to bylo naposled, a zajímalo by mě, jestli se ti to podařilo, jestli jsi ten festival užil jako víc jako osobně, než po té organizační stránce.
1: Jo, to se mi podařilo. To se mi podařilo, protože jsem si tam k sobě vzal stage manažera, prostě pozice, co se stará o ty kapely a prostě pouští je na pódium a takové věci, co jsem dělal já, jo. A na tom prvním ročníku. A vzal jsem kámoše, DJ Eddie z Českých Budějovic, zdravím, brácho, tyho, díky za pomoc, letos tam bude znova. A ten prostě zařídí jako polovinu toho, co jsem dělal na tom prvním ročníku. Jo, takže užil jsem si to moc. Jako, ale to si to plánuju taky tak udělat.
0: Tak to jsem rád, že jsi to užil. A ještě mě zajímá, jestli máš nějaký svůj rituál, jako při tom, když vlastně začíná ta akce, den toho, kdy to vypukne celý.
1: No, nemám v ten den. Den předtím dělám takovej tanec slunce.
0: Co to znamená? Vysvětli našim posluchačům.
1: No, to znamená, když se postaví stage, s klukama postavíme stage, postavíme stánky a vlastně jdem si restnout domů na tu poslední noc, tak si dám pěkně 3 piva, cigo a nejlíp třeba kouknu na nějaký zápas, ono se třeba začíná mistrovství světa v hokeji, jo, nebo něco takového. Tak já si úplně jako pustím třeba zápas, nebo úplně přestanu na to myslet. Vždycky se mi to, nebo teď dvakrát se mi to vyplatilo, tak doufám, že letos to bude to stejný a to počasí bude úplně super.
0: OK, tak jo. Já myslím, že bychom měli ještě zmínit asi nějaký vaše partnery nebo lidi, s kterýma spolupracujete, aby jsme na nikoho nezapomněli, a můžeš říct vlastně, co chceš, pozvi naše posluchače na 3. ročník Springfestu.
1: Hele, partnery, jo, jsou to kluci, ta moje banda, no, s kterou to děláme, prostě Bistro Rezavá, Habanero Music Club v Litoměřicích, skvělí lidi, pomáhají mi s tím, jak s organizací, tak tam s tím festivalem, s tou, jak jsem mluvil o té atmosféře, jo, tak s tím mi pomáhají hodně, protože mají stejnou vizi, úplně naprosto stejnou vizi jako já, jo, že prostě děláme to pro ty lidi a aby to prostě nějak vypadalo. A letos teda město Litoměřice nám vyšlo vstříc, takže to je takový, jako dá se říct, parťák náš.
0: Jasný, můžeme se těšit třeba na nějaký váš merch, můžeme tam koupit vaše
1: tyčka. Jo, bude tam, hele, bude tam zase stánek s našima věcma a ten stánek budou využívat i ty interpreti, jo, takže vím, že Prop Dylan doveze nějaký merch. Vím o Truffle, právě bude taky něco prodávat, desky, jo, hlavně to nás asi zajímá, nejvíc nás dva. A klidně se k tomu můžou připojit i ostatní, o kterých třeba nevím, ale většinou tak bývá jako na punk, že ty kapely přijedou a prostě mají v báglu ty věci a rovnou si to tam jako rozstřílej podle svých představ. Já za to nevybírám žádný výpalný a tak, takže nechávám to takovým freestylu tam.
0: Tak super, tak hlavně ty vinily to zajímá, mě zajímá určitě, to jsem rád, že tam bude k možnosti pořídit, nebo bude možnost pořídit desky a doufám, že stihnu nějakou koupit a nechat si ji podepsat třeba. No tak jo, já ti, Pepine, děkuju, že jsi dorazil a představil si našim posluchačům 3. ročník festivalu Springfest, který proběhne už 9.5. v areálu Zahradiček v Litoměřicích. Určitě doražte, bude to skvělá akce, bude krásně, počasí objednaný, vstupenky koupíte, jak říkal Pepin, na Go Out a my se na vás moc těšíme. Takže ještě jednou díky, Pepine, za to, že jsi dorazil.
1: Já děkuju velice. A všechny zvu, přijďte, kdo nebyl, tak se koukněte na nějaký naše Instagramy z těch ročníků předtím a tam je jasně vidět, v jaký pohodě to je.
0: Přesně tak, takže doražte a vidíme se na Springfestu. Yo, competition is still none. 1, 2.
2: Let's go.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Kontroverze vypukla okolo sudetoněmeckého sjezdu v Brně, když předák Bernd Posselt údajně podcenil českou reakci. Podle ministra Petra Mačinky je kritika neopodstatněná a vztahy s Německem zůstávají pevné. Posseltova volba partnera pro meeting Brno byla považována za nešťastnou. Prezident Petr Pavel v poledne na Pražském hradě jmenoval čerstvé generály, což je každoroční ceremonie na počest Dne vítězství. Tento akt připomíná konec druhé světové války, konkrétně v roce 1945. Generálové byli ustanoveni při slavnostním aktu, který zároveň symbolizuje sílu a tradici armády. Prezident Petr Pavel zvažuje podání kompetenční žaloby, pokud nebude zařazen do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Tento krok zvažuje po neúspěšném jednání s premiérem, kde se nedohodli na složení delegace. O jejím složení rozhodne kabinet v červnu 2024. Na Moravě hrozí požáry. Výstraha platí až do půlnoci na pondělí. Nebe nad celou Českou republikou se během pátku vyjasní a o víkendu se vrátí vysoké teploty. Meteorologové varují před nebezpečím a zároveň předpovídají téměř žádné srážky na všechny tři dny. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Na basketbalovém hřišti se psaly dějiny, když James odehrál svůj 300. zápas v playoff, ale jeho Lakers narazili na houževnatou hráz jménem Oklahoma City, která je smetla 125-107. Oklahoma se tak ujala vedení 2-0 v této série a fanoušci Lakers budou muset držet palce v nadcházejícím zápasu. Mezitím fandové Detroitu mohou být nadšeni, protože jejich tým porazil Cleveland 111-97 a pokračuje v triumfální jízdě. Philadelphia Flyers se ocitli na pokraji vyřazení poté, co prohráli s Carolinou Hurricanes doma 1-4. Gólman Daniel Vladař inkasoval 4x z 30 pokusů, což není ideální den v kanceláři. Carolina je letos ve vyřazovací fázi neporažená a jeden vítězství je dělí od finále východní konference. Michal Kovařčík byl klíčem k vítězství českého týmu 3-2-1 nad Švédskem během švédských her, navzdory tomu, že se necítil dobře na ledě. Jeho první branka byla tak blesková, že ji rozhodčí zprvu ani nezaregistrovali. A posledním gólem do prázdné branky potvrdil svůj talent. 29-letý hráč Třince má oči upřené na další starty v českém dresu. Možná i na velké akci v budoucnu. Světový pohár ve rychlostní kanoistice v maďarském Segedu se stal dějištěm, kde čeští závodníci Martin Fuchsa a Josef Dostál budou usilovat o body do olympijského žebříčku pro 2024. Na tento klíčový závod dorazilo více než 30 českých reprezentantů, připraveni ukázat, kdo bude pádlem vládnout.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V pražském Krosu se večer rozjede Double Trouble. Těšte se na drum and bassovou dvoustage s britskými DC Breaks po pětileté pauze a slovenským Zondem na hlavní scéně. Paralelně Liquid Stage s americkým Alpha Rhythmem. Vstup na místě. Pražský klub 007 Strahov hostí od 6 večer Benefit pro SOS Ukrajina. Hraje tam brněnská punk hardcore Stálice země žluč spolu s Power Violence Wounded Knee, punk dergroundovými Prasklep a Lokura. Vstup je 300 bde. V pražském jazz doku zahájí v 7 hodin koncertní večer Krajina Raw. Kapela Michala Němce z Jablkoně, obklopeného mladými muzikanty. Lístek koupíte za 200 pade.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: Pořádně nalomený beat. To na Bčku můžem.

3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Kontroverze vypukla okolo sudetoněmeckého sjezdu v Brně, když předák Bernd Posselt údajně podcenil českou reakci. Podle ministra Petra Mačinky je kritika neopodstatněná a vztahy s Německem zůstávají pevné. Posseltova volba partnera pro meeting Brno byla považována za nešťastnou. Prezident Petr Pavel v poledne na Pražském hradě jmenoval čerstvé generály, což je každoroční ceremonie na počest Dne vítězství. Tento akt připomíná konec druhé světové války, konkrétně v roce 1945. Generálové byli ustanoveni při slavnostním aktu, který zároveň symbolizuje sílu a tradici armády. Prezident Petr Pavel zvažuje podání kompetenční žaloby, pokud nebude zařazen do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Tento krok zvažuje po neúspěšném jednání s premiérem, kde se nedohodli na složení delegace. O jejím složení rozhodne kabinet v červnu 2024. Na Moravě hrozí požáry, výstraha platí až do půlnoci na pondělí. Nebe nad celou Českou republikou se během pátku vyjasní a o víkendu se vrátí vysoké teploty. Meteorologové varují před nebezpečím a zároveň předpovídají téměř žádné srážky na všechny tři dny. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu. Radio B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Na svém poutavém pátém albu Train on the Island přináší Aldous Harding prohloubený pohled na vlastní postavu, aniž by se zcela odhalila. Tento mistrovský kousek vychází pod hlavičkou studiového labelu 4AD a nabízí posluchačům unikátní vhled do Hardingovy umělecké duše. Okouzlující směsice melancholie a introspekce činí z tohoto alba vrchol její dosavadní kariéry. A nyní si pustme vaší oblíbenou...
2: Užij si jamajské slunce na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Na basketbalovém hřišti se psaly dějiny, když James odehrál svůj 300. zápas v playoff, ale jeho Lakers narazili na houževnatou hráz jménem Oklahoma City, která je smetla 125-107. Oklahoma se tak ujala vedení 2-0 v této série a fanoušci Lakers budou muset držet palce v nadcházejícím zápasu. Mezitím fandové Detroitu mohou být nadšeni, protože jejich tým porazil

0: Cleveland 111-97 a pokračuje v triumfální jízdě. Philadelphia Flyers se ocitli na pokraji vyřazení poté, co prohráli s Carolinou Hurricanes doma 1-4. Golman Daniel Vladař inkasoval 4x z 30 pokusů, což není ideální den v kanceláři. Carolina je letos ve vyřazovací fázi neporažená a jeden vítězství je dělí od finále východní konference. Michal Kovařčík byl klíčem k vítězství českého týmu 3-2-1 nad Švédskem během švédských her, navzdory tomu, že se necítil dobře na ledě. Jeho první branka byla tak blesková, že ji rozhodčí zprvu ani nezaregistrovali. A posledním gólem do prázdné branky potvrdil svůj talent. 29-letý hráč Třince má oči upřené na další starty v českém dresu. Možná i na velké akci v budoucnu. Světový pohár ve rychlostní kanoistice v maďarském Segedu se stal dějištěm, kde čeští závodníci Martin Fuchsa a Josef Dostál budou usilovat o body do olympijského žebříčku pro 2024. Na tento klíčový závod dorazilo více než 30 českých reprezentantů, připraveni ukázat, kdo bude pádlem vládnout. Nezapomeňte si o víkendu naladit ČT Sport Plus, která vše odvysílá živě. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
1: Radio B.

0: říkaleme naši o pravdě a lásce, ale teď už jsem starší.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V pražském Krosu se večer rozjede Double Trouble. Těšte se na drum and bassovou dvoustage s britskými DC Breaks po pětileté pauze a slovenským Zondem na hlavní scéně. Paralelně Liquid Stage s americkým Alpha Rhythmem. Vstup na místě. Pražský klub 007 Strahov hostí od 6 večer Benefit pro SOS Ukrajina. Hraje tam brněnská punk hardcore Stálice země žluč spolu s Power Violence Wounded Knee, punk dergroundovými Prasklep a Lokura. Vstup je 300 bde. V pražském Jazz Doku zahájí v 7 hodin koncertní večer Krajina Raw. Kapela Michala Němce z Jablkoně, obklopeného mladými muzikanty. Lístek koupíte za 200 pade.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
5: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Kontroverze vypukla okolo sudetoněmeckého sjezdu v Brně, když předák Bernd Posselt údajně podcenil českou reakci. Podle ministra Petra Mačinky je kritika neopodstatněná a vztahy s Německem zůstávají pevné. Posseltova volba partnera pro meeting Brno byla považována za nešťastnou. Prezident Petr Pavel v poledne na Pražském hradě jmenoval čerstvé generály, což je každoroční ceremonie na počest Dne vítězství. Tento akt připomíná konec druhé světové války, konkrétně v roce 1945. Generálové byli ustanoveni při slavnostním aktu, který zároveň symbolizuje sílu a tradici armády. Prezident Petr Pavel zvažuje podání kompetenční žaloby, pokud nebude zařazen do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Tento krok zvažuje po neúspěšném jednání s premiérem, kde se nedohodli na složení delegace. O jejím složení rozhodne kabinet v červnu 2024. Na Moravě hrozí požáry, výstraha platí až do půlnoci na pondělí. Nebe nad celou Českou republikou se během pátku vyjasní a o víkendu se vrátí vysoké teploty. Meteorologové varují před nebezpečím a zároveň předpovídají téměř žádné srážky na všechny 3 dny. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Herečka Mark Ruffalo varuje, že hollywoodští umělci se obávají, že budou na černé listině, pokud se postaví proti fúzi Paramount a Warner Bros. Discovery. Umělci se údajně bojí, že by je to mohlo stát kariéru, a proto se veřejně nevyjadřují. Ruffalo tento problém zdůrazňuje v článku v New York Times, který napsal s Mattem Stollerem. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené...
3: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Na basketbalovém hřišti se psaly dějiny, když James odehrál svůj 300. zápas v playoff, ale jeho Lakers narazili na houževnatou hráz jménem Oklahoma City, která je smetla 125-107. Oklahoma se tak ujala vedení 2-0 v této série a fanoušci Lakers budou muset držet palce v nadcházejícím zápasu. Mezitím fandové Detroitu mohou být nadšeni, protože jejich tým porazil Cleveland 111-97 a pokračuje v triumfální jízdě. Philadelphia Flyers se ocitli na pokraji vyřazení poté, co prohráli s Carolinou Hurricanes doma 1-4. Golman Daniel Vladař inkasoval 4x z 30 pokusů, což není ideální den v kanceláři. Carolina je letos ve vyřazovací fázi neporažená a jeden vítězství je dělí od finále východní konference. Michal Kovaščík byl klíčem k vítězství českého týmu 3-2-1 nad Švédskem během švédských her, navzdory tomu, že se necítil dobře na ledě. Jeho první branka byla tak blesková, že ji rozhodčí zprvu ani nezaregistrovali. A posledním gólem do prázdné branky potvrdil svůj talent. 29-letý hráč Třince má oči upřené na další starty v českém dresu. Možná i na velké akci v budoucnu. Světový pohár ve rychlostní kanoistice v maďarském Segedu se stal dějištěm, kde čeští závodníci Martin Fuchsa a Josef Dostál budou usilovat o body do olympijského žebříčku pro 2024. Na tento klíčový závod dorazilo více než 30 českých reprezentantů, připraveni ukázat, kdo bude pádlem vládnout. Nezapomeňte si o víkendu naladit ČT Sport Plus, která vše odvysílá živě. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

je to tady stuchlík v tomhle státě, možná závist držka v plátě. Lidi jsou tady divní, neví co chtějí, a tak se pak chtějí život slej. Jejich sny jsou malý a...

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V pražském Krosu se večer rozjede Double Trouble. Těšte se na drum and bassovou dvoustage s britskými DC Breaks po pětileté pauze a slovenským Zondem na hlavní scéně. Paralelně Liquid Stage s americkým Alpha Rhythmem. Vstup na místě. Pražský klub 007 Strahov hostí od 6 večer Benefit pro SOS Ukrajina. Hraje tam brněnská punk hardcore Stálice země žluč spolu s Power Violence Wounded Knee, punk dergroundovými Prasklep a Lokura. Vstup je 300 bde. V pražském Jazz Doku zahájí v 7 hodin koncertní večer Krajina Raw. Kapela Michala Němce z Jablkoně, obklopeného mladými muzikanty. Lístek koupíte za 200 pade.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.

To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

teď se držte. Teď se držte. Je tu warm-up na Bčku.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

to Liquid Waves. Tak krásný páteční podvečer, máme tady 19. hodinu a na rádiu B pořad Liquid Waves, zdraví vás DJ Rascal a dneska vám chci pustit nějaký teda likvidní tracky, nějaký deepovky, no uděláme si to zajímavý. A na začátek jsem vybral umělce, jeho umělecký jméno je Jason Bass a svým jménem Andrej Srna a teďko mu vyšlo v dubnu 4-trackový EPčko a jmenuje se to Samojed a i tenhle ten track se tak jmenuje a dáme se ještě jeden, ten se jmenuje Sebel Current.

je track, který vyšel na Spearhead Records a teďko v dubnu a je od One Juart Project a track se jmenuje

Tak dalšího producenta vám představím, říká si Kvumulus a vůbec jsem teda o něm nevěděl, ale působí na scéně už asi 20 let a dělá tyhle ty příjemné věci, začínal dělat i techno a UK sound a takové různé věci. A teď mu vyšlo na Focus Recordings 4-trackový EPčko, tenhle ten track se jmenuje Why Back When. Takže přeju příjemný poslech.

No a v pořadu Liquid Waste pokračujeme dál a mám tady track od Inmost. Track se jmenuje Chasm a je to teďka z jejich LPčka, kde je 15 tracků, vyšlo to v dubnu na Soulvent Records a opravdu promáklá deska. Stojí za poslech, divím se, že ještě někdo dělá takhle trackový alba, ale fakt super.

No a tohle to už je LSB a track se jmenuje Reflections, je to teďko věc vydaná v květnu už, takže úplně čerstvá novinka na labelu Footnotes.

pořad Liquid Waste na rádiu B. Zdraví vás DJ Rascal. A tohle ten track byl od Quadranta, jmenoval se Prismatic. No a následující track je od HLZ, jmenuje se Solitary. A je to z jeho čerstvě vydaného LPčka, má na tom 16 tracků, je to vydaný na Metalheads a jmenuje se to All My Life. A opravdu vyhledejte a pouštějte. Fakt to stojí za poslech, něco jako album od Inmost. A taky prostě dobrá práce. Fakt jako big up, big up. Liquid Waves.

Tak teď zabrůzdáme do takových temnějších vod a dáme si track, který dělal Mace. A jmenuje se Deal with a Curse You Love a vyšlo to na Ranger Records teďko v dubnu. Takže novinka, pojďme na ní.

No a ještě chvíli v té temnotě zůstaneme. Mám tady track, který dělal Selek a jmenuje se Don't Care a vyšlo to na Outline Audio, taky dubnová záležitost. Posloucháš Radio B, pořad Liquid Waves. Zdraví tě, Raskal.

No a teďko s Liquid Waves trošku rozhejbeme. Mám tady jakou veselější záležitost, jmenuje se Magic a dělal to Jeveon a Makoto. A vyšlo to na Liquid City Record.

No tak to byla jedna letní pohodička, dáme si ještě jednu takovou příjemnou věc a je to od Vibe Addict a Kate Leita a track se jmenuje Outsider.

No a další track, který mě zaujal a chci vám pustit, tak je od Neurona a jmenuje se Sabotáž a je to z jeho čtyřtrackového EPčka, který se jmenuje Everlasting a vyšlo to v dubnu na Celsius Recordings.

0: Tak a pokračujeme dál v pořadu Liquid Waves a mám tady track, který se jmenuje Forgiven a dělala ho Kia Mia a je to remix, který vytvořil Mooncat. Pojďme na to, Rádio Bčko.
1: My demons forgive, líneas coincide, te pido perdón y me siento más libre.

No a poslední zakončovací věcí bude track od Amos a Minor Forms. Vydali teď společně 3-trackový EPčko, který se jmenuje Set EP. Vyšlo to na Symmetry Recordings teď v květnu. A docela příjemná pohodová záležitost. A tak rovnou se s váma rozloučím, přátelé. Mějte se moc fajn, užívejte sváteční pátek. A vyražte někam na mejdan a hlavně buďte zdraví a poslouchejte Radio Bčko. Zdraví vás Raskal, čau.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

to nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

Ahoj, tady DJ Michal Papík a právě teď uslyšíš můj mix pro pořad Exkluziv na Rádiu B. Set je nahraný ze 3 deků a jako poslední zazní můj track, který vyšel letos v květnu na kompilaci festivalu Unity Rage. Tak ať se líbí.

Ahoj, jmenuji se Antonín Podrta a vítám tě na vlnách Rádia B při poslechu 23. dílu pořadu Houpando Grande. Dnešní díl bude tak trošku anomálie. Jestliže jste zaznamenali ten předchozí díl, mohli jste si všimnout, že to byla v pořadí 24.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

tak vypadá, že nám to hraje. Tak něco taky můžete napsat, jestli tomu taky je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím na zdárek.

Rufus du Sol Inner Bloom. A samozřejmě zrychlíme. Páč to dá rozum.

0: Radio.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na Radio B.cz. Máme čtvrtek, něco po tý 19. Mě tady ty internety zase zlobějí, nevím proč, prostě ale... Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Mastou, s Vičem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát v trošku jiném podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky, šestiletý. Já myslím, že má vkus, ta holčička moje.

pecku si moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevate a Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Verčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electroswing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková, jako jsme to hráváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv

posloucháš pořád Myšmaš na Bečku. A tohle už je Face Output. Remix od Holotropa. Strašný náklad, přátelé.

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, jsem se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

známe? Znáte lidičky Mode Step? Dubstepový projekt. Vím, že Litoměřický ten dubstep úplně nemusí, ale já Mode Step

Phenomenal. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Perču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šicanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo. Už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových AKA Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta, Alík, Abicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezena. I když Police možná rozhodná.

Posloucháš pořád Myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bomboklád na vás, přátelé, kamarádi.

0: anebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne?
1: Ať do toho, myšmaše.

Rob Dylan, Can You Imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

V&R a Rhyme Time Optical Remix. Tohle je moje drum and bassová hymna, přátelé, kamarádi, a track, který mi doslova změnil život. Aj do písmene.

Jak Dominik. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy.

když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba packovala, kdybych nezahrál. 4. února Broxy a nejen tam, nicméně Broxy bude i moje maličkost. Takže budu rád,

jsme v opátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do éteru.

0: Fala, Tadjush.
1: Noha.
0: Moje kapela. Respektive jsem její součástí. A jsem za to kůrník šopa rád.

0: A takhle nějak to bude vypadat v páteček.
1: Je půlnoc na rádiu B.

0: Jedna hodina na rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí.

0: teď pojďme trochu zrychlit. Začíná The Noble Session, která ti přináší výběr toho nejlepšího drum and bassu na celé zemi.
1: Psal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drum and bassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouhohrající album True Colors, které nastavilo laťku drum and bassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém record shopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drum and bassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drum and bassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.